ach le déní Mo hiam éir ag sní tríd na bení Mar a míoch fiola gom Choríam go metafysiciúil Is Queen na Montina Is Queen na Montreal Lásracha issúla an tlua.

bhuiile na fola silí an scóla Bíoch mar ra ach nílam im host Éist lom cos chládaigh ag siisiar noch go buan